0: Radio Bonton.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písní se skrylo nám, zpěv mámy sladce uspávám.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Požár skladu ve Zlíně přes noc hlídají drony. Na místě zůstává 10 hasičských cisteren. Podle předběžných odhadů patří rozsah škod k největším u požáru v Česku za posledních 5 let. Americký dolar mírně oslabuje. Děje se tak poté, co na sebe Irán a Spojené státy opět útočili v Perském zálivu. Dolar oslabil navzdory prudkému nárůstu cen ropy. České volejbalistky v Lize národů prohrály s Holandskem 0-3 po setech 21-25, 21-25 a 18-25. Na turnaji v Bělehradu po středečním neúspěchu s Němkami nebudovali ani ve druhém duelu. A ještě krátce o počasí, dnes budou teploty kolem 25 až 29 stupňů Celsia, na severu bude o něco chladněji kolem 24, jinak opět čekáme jasný a slunečný den.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv Rádia Bonton zdraví Ondře Albrecht. Požár skladu ve Zlíně v noci monitorují drony. Na místě zůstalo 10 cisteren. Podle předběžných odhadů jde výší škod o jeden z nejhorších požárů v Česku za posledních 5 let. Členové vlády Andreje Babiše strávili celý den hodnocením plnění programového prohlášení v prvním půlroce vládnutí. Podle Babiše ze schůzek vyplynulo, že vládě se své sliby plnit daří. O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamu utkají dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Finále začne v sobotu v 5 hodin našeho času. A ještě krátce o počasí, teploty dnes budou kolem 25 až 29 stupňů Celsia, bude opět jasno a slunečno, pouze na severu počítáme s tím, že teploty můžou být o něco nižší, kolem 22 až 23 stupňů Celsia.

0: Radio Bonton.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Požár skladu ve Zlíně přes noc hlídají drony. Na místě zůstává 10 hasičských cisteren. Podle předběžných odhadů patří rozsah škod k největším u požáru v Česku za posledních 5 let. Americký dolar mírně oslabuje. Děje se tak poté, co na sebe Irán a Spojené státy opět útočili v Perském zálivu. Dolar oslabil navzdory prudkému nárůstu cen ropy. České volejbalistky v Lize národů prohrály s Holandskem 0-3 po setech 21-25, 21-25 a 18-25. Na turnaji v Bělehradu po středečním neúspěchu s Němkami nebudovali ani ve druhém duelu. A ještě krátce o počasí, dnes budou teploty kolem 25 až 29 stupňů Celsia, na severu bude o něco chladněji kolem 24, jinak opět čekáme jasný a slunečný den.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv Rádia Bonton zdraví Ondřej Albrecht. Požár skladu ve Zlíně v noci monitorují drony. Na místě zůstalo 10 cisteren. Podle předběžných odhadů jde výší škod o jeden z nejhorších požárů v Česku za posledních 5 let. Členové vlády Andreje Babiše strávili celý den hodnocením plnění programového prohlášení v prvním půlroce vládnutí. Podle Babiše ze schůzek vyplynulo, že vládě se své sliby plnit daří. O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamu utkají dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Finále začne v sobotu v 5 hodin našeho času. A ještě krátce o počasí, teploty dnes budou kolem 25 až 29 stupňů Celsia, bude opět jasno a slunečno, pouze na severu počítáme s tím, že teploty můžou být o něco nižší, kolem 22 až 23 stupňů Celsia.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodej.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
10: Nejlepší letní zavařování? Vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku. Příloha zdarma. Skvělé recepty na domácí okurky plus další vychytávky. A navíc tipy na chutné nálevy i okurkovou limonádu. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.

sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád, neruš mě tu grilovat. Někdo píše statusy.

0: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, pro

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Nejlepší letní zavařování? Vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku. Příloha zdarma. Skvělé recepty na domácí okurky plus další vychytávky. A navíc tipy na chutné nálevy i okurkovou limonádu. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
6: Rádio Bonton, zprávy.
7: U zpráv Rádia Bonton zdraví Ondřej Albrecht. Požár skladu ve Zlíně v noci monitorují drony. Na místě zůstalo 10 cisteren. Podle předběžných odhadů jde výší škod o jeden z nejhorších požárů v Česku za posledních 5 let. Členové vlády Andreje Babiše strávili celý den hodnocením plnění programového prohlášení v prvním půlroce vládnutí. Podle Babiše ze schůzek vyplynulo, že vládě se své sliby plnit daří. O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamu utkají dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Finále začne v sobotu v 5 hodin našeho času. A ještě krátce o počasí, teploty dnes budou kolem 25 až 29 stupňů Celsia, bude opět jasno a slunečno, pouze na severu počítáme s tím, že teploty můžou být o něco nižší, kolem 22 až 23 stupňů Celsia.
6: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.

plaven, splane srdce hlava ne, a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spatří svět, obzor kam chtěli jít, kde spočinou, kde spočinou.

0: Krásné dobré ráno. Karel Gott nám zaspívá v první hodince ranního bontonu. Bude tu i Tereska Kernlová. A těšit se můžete i na Enrika Iglesiase.
1: Radio Bonton počasí.
0: Počasíčko, no právě teď máme v Praze na Hagiboru slunečno, barometr ukazuje 17 stupňů, zatím, ano, zatím. Dnes je a bude jasno a teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů Celsia.
2: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
3: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, díky za každé nové ráno s vámi. Víkend je na spadnutí, navíc má být pěkně vypečený, tedy my spíše budeme pěkně vypečení díky slunci, které bude opět atakovat třicítky. To je taková fajn prognóza při pátku, není-liž pravda. Rozhodně s letními hity na vašem nejoblíbenějším rádiu, poslední pracovní den v týdnu zvládneme určitě na jedničku. Tak já startuji ranní Bonton a přeji vám skvělý den s Bontonem a Pělou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.
8: Ani Leonardo, ani Michelangelo, ale tu mám amatérsky chudou. Ale když mě paní mu zapolí,

0: Krásné umělecké spojení Chris Norman a Suzy Quatro s písní Stumbling In na ranním bontonu. 8 hodin, 9 a půl minuty, no a my se pojďme podívat na to, co, kdy, jak a proč se přihodilo, když bylo v datu, v kalendáři datum 10. července. Tak tedy v roce 1091, teď asi trošku naštvu Pražáky, je tu ten tradiční boj Praha, Brno. No v roce 1091 se objevila první písemná zmínka o Brně v Kosmově Kronice to bylo. V roce 1973 Olga Hepnarová v Praze najela nákladňákem do skupinky lidí na chodníku, přičemž zemřelo 8 lidí. No a pojďme na veselější věci, máme tady narozeniny, právě dnes je tomu 170 let, co se narodil Nikola Tesla, vynálezce, fyzik, konstruktér elektrických strojů, zařízení a přístrojů a především zastánce střídavého proudu. I přes mnoho vynálezů, které vlastně používáme takřka dodnes, prakticky zemřel v bídě a zapomnění. To už je někdy takový lidský úděl. Neil Francis Tennant, anglický hudebník, zpěvák, skladatel, hudební novinář a spoluzakladatel synthpopového dua Pet Shop Boys, má dneska 72. narozeniny. Mimo jiné je tedy absolventem katolických škol a v dětství podléhal velmi, velmi přísné výchově. Pokud vy máte nějaký důvod k oslavě, vy máte nějaký svůj významný den, oslavte to klidně s námi, s Rádiem Bonton a já vám k tomu budu hrát za chvíli Erik Carmen a taky Karja z Bontonu.
1: Léto na Rádiu Bonton. Na Rádiu Bonton.

0: Posloucháte Radio Vonton 8.21. No a při pátku tady toho máme více, co se týče svátku, tedy jmenin. A nezapomeneme ani na naše psí a kočičí miláčky. Tak pojďme na to. Svátek mají Libuše a také Amálie. Staročeské jméno Libuše souvisí s přídavným jménem Libí a znamená tedy milovaná, líbezná a milá. Amálie zase jméno germánského původu a vykládá se jako pracovitá. Ke známým Libuším patří herečka Švormová nebo herečky Šafránková a Havelková. Kocour Hubert a pesoňka Aranka. Tak to jsou oslavenci z říše zvířecí, kteří okupují naše člověčí domácnosti. A propo, víte, jak mluvit s kočkou? Nedívejte se kočce přímo a upřeně do očí, to vnímají totiž jako hrozbu. Místo toho se na ni podívejte a pomalu přivřete a otevřete oči. V kočičí řeči to znamená mám tě rád a značí to důvěru.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
6: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
7: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.

0: Tak, tohle to byl Karel Gott, svět má ty chvíle rád. 8 hodin 31 minut posloucháte ranní bontony, pátek, to je krásná zpráva, že? Za chvíli Jaroslav Uhlíř se Zdeňkem Svěrákem v píseň Ani k stáru, dáme si taky Mikea Oldfielda, Maggie Reilly, jejich Moonlight Shadow, ale pojďme se podívat na výplaty, takhle to řeknu. Není žádným tajemstvím, že nejlépe placenou práci mají manažeři, právníci a ajťáci, ano. Jak je to ale na druhém konci žebříčku? Na to se podíváme už za pár minut. Teď zprávy s Luckou.
1: Radio Bonton, zprávy.
2: Hezké ráno. Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně. Dále se tedy už nešíří a mají ho pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího 4., který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na 3. Hasební práce na místě pokračují. Hasičům bude znovu pomáhat vrtulník. Letní dětské tábory jsou většinou už obsazené, ale poslední volná místa se ještě najdou. Stále oblíbenější jsou ty příměstské, nebo také tábory offline, tedy kdy děti jsou bez mobilů a počítačů. O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamu utkají dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová nebo Nosková se stane třetí českou vítězkou Wimbledonu za poslední 4 sezóny. V roce 2024 triumfovala Barbora Krejčíková. O rok dříve se to povedlo Markétě Vondroušové. V samostatné historii tam uspěly také Petra Kvitová a Jana Novotná. Finále začne v sobotu v 17 hodin našeho času. Dneska bude většinou slunečno, jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty vystoupají na 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy, hezké ráno s rádiem Bonton.

0: Hezké ráno s rádiem Bonton.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

her s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.

0: Tak tohle to byly samozřejmě Eláni. Vy posloucháte Radio Bonton. 8 hodin 640 minut. Za chvíli Bonnie M a Lucka Vondráčková. Ale pojďme se podívat na nejhůře placená zaměstnání. Čelo žebříčku patří pomocným silám v různých oborech. Nejhůře jsou na tom s průměrnou mzdou 22 815 korun pomocné síly v kuchyni. Na druhém místě pomocné síly ve stavebnictví, tam už je to trošku lépe, 22 888 korun a na třetí příčce jsou pomocné síly v zemědělství. No, to jsou fakticky nekvalifikovaná pracovní místa, ale hned v závěsu jsou číšníci a servírky, ale také kuchaři a kuchařky, ano. Takže to není o tom, že jsme se měli lépe učit, ale o tom, jak je i kvalifikovaná práce hodnocená. No, bohužel to tak je. Je fakt, že číšníci a nebo servírky si přijdou na nějaké tringelty, tedy dýška, ale ještě jsem neviděl, že by třeba kuchař dostal dýško. No.
1: Hezký den s Rádiem Bonton.

0: Leona Machálková, 8.57, před námi druhá hodinka ranního bontonu a co uslyšíte? Bude tu třeba skupina Lucie, anebo Miráj Navrátil. A zabrousíme taky do osmdesátek. Bad Boys Blue a Pretty Young Girl. Takže si můžete klidně s námi zatančit nebo oddychnout, jenom poslouchat, dát si kafíčko, zapálit si cigárko, třeba. Je to na vás.
1: Radio Bonton, počasí.
0: No, dnes jasné s teplotami 25 až 29 stupňů, to je prognóza meteorologů, tedy k dnešku, jak to věští na zítřek. Ha, je to velice stručné, jako přes kopírák, jasno, 25 až 29, i v sobotu.
2: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Věsku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Dámy a pánové, krásné, dobré jitro, 8.59, za chvíli tedy ta devátá hodina. Každopádně pranostika k dnešku praví, že den sedmi bratří, když je deštivý, bývá pak déšť trvanlivý. Pršet nemá a optimisticky by měla znít i Dagmar Honcová v rubrice Žít podle počasí. Bude-li to tak? Tak to se dozvíme za několik minut. K tomu budeme hrát za chvíli třeba gazebo, like Chopin a teď už turbo a chtěl jsem mít krásné ráno.
1: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

0: pohodička, co? Gazebo, I like Chopin. Posloucháte Ponton, 11 minut po 9 hodině. Tahle ta píseň od italského zpěváka Gazebo pochází z roku 1983, přátelé. Je to prostě romantika. Text není nějakým příběhem, ale spíše je to taková poetika zachycující atmosféru deštivých dnů, melancholii. No a hlavní myšlenka spočívá v hledání útočiště v romantice a hudbě, symbolizované právě odkazem na slavného klavírního skladatele a virtuóza Frederika Chopina. Mimo jiné samozřejmě víme, že Frederik Chopin byl polským skladatelem klasické hudby, virtuózem období romantismu, který proslul jako básník klavíru. Jak se nám ten romantismus krásně propojil. No, pojďme na další muziku, za chvíli Fiordaliso a taky skupina Tým a pak už se vydáme s Dagmar Honcovou za počasím.
1: Radio Ponton.

0: žít podle počasí na rádiu Bonton.
1: Krásné ráno. Startuje další nádherný slunečný den, kdy se den délka slunečního svitu bude pohybovat až na 15 hodinách. Kupovitá oblačnost se velmi ojediněle bude vytvářet pouze v horských oblastech. V nižších nadmorských výškách tak opalovací krémy a sluneční brýle rozhodně všude sebou. UV index je totiž na vysokých hodnotách, tak ať se nespálíte. Nejvyšší odpolední teploty budou na jedničku. Umožňovat nám budou širokou škálu všech běžných denních aktivit. Zastaví se mezi 25 až 29. Na severovýchodě našeho území to budou teploty kolem 23 stupňů. Teplota v 1000 metrech na horách se bude pohybovat kolem 18. Na Šumavě to bude až 22 stupňů. A v takovém charakteru se ponese i celý víkend.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
8: Nejlepší letní zavařování? Vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku. Příloha zdarma. Skvělé recepty na domácí okurky plus další vychytávky. A navíc tipy na chutné nálevy i okurkovou limonádu. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.

0: Rádio Bonton.
1: Ahoj, tady Mirej. Zdravím všechny posluchače Rádia Bonton. Přeju hezký léto a věřím, že vás teď potěší jedna písnička od nás.

0: a zas.
1: Hezké ráno. Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně. Dále se tedy už nešíří a mají ho pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na třetí. Hasební práce na místě pokračují. Hasičům bude znovu pomáhat vrtulník. Letní dětské tábory jsou většinou už obsazené, ale poslední volná místa se ještě najdou. Stále oblíbenější jsou ty příměstské, nebo také tábory offline, tedy kdy děti jsou bez mobilů a počítačů. O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamu utkají dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová nebo Nosková se stane třetí českou vítězkou Wimbledonu za poslední čtyři sezóny. V roce 2024 triumfovala Barbora Krejčíková. O rok dříve se to povedlo Markétě Vondroušové. V samostatné historii tam uspěly také Petra Kvitová a Jana Novotná. Finále začne v sobotu v 17 hodin našeho času. Dneska bude většinou slunečno, jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty vystoupají na 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy, hezké ráno s rádiem Bonton.

0: Lucka Bílá, Pepa Vojtek a samozřejmě píseň s názvem Zítřejší ráno. Vy posloucháte Ráno na Rádiu Bonton. Zítřejší ráno bude taky pěkné, bude sobotní, ale to trošku předbíháme. Nacházíme se téměř uprostřed léta, je to fantastické, léto končí 23. září, takže si ho užíváme. A co to vlastně to léto je? No tak přátelé, samozřejmě je to nejteplejší roční období, které přichází po jaru, vyznačuje se nejdelšími dny, zralou přírodou a spoustou slunečního svitu. Podle čeho se určuje, to vynecháme, nicméně jak a proč vzniká. To je ono, střídání léta a zimy je způsobeno sklonem zemské osy. Když je severní polokoule, kde ležíme i my, jako Česká republika, přikloněna ke slunci, dopadají na ní sluneční paprsky více kolmo a dny jsou delší, což přináší vyšší teploty. V té samé době zažívá jižní polokoule zimu. No a jak je to s tím létem? Podle některých jazykovědných hypotéz je české slovo léto odvozeno od staroruského líti, což odkazuje na období dešťů a bouřek, které k létu samozřejmě také patří. No, my si teď budeme užívat to slunce, i když sprchnout by takhle mohlo, když budou ty třicítky, co říkáte. Pojďme na další muziku, za chvíli Divoký Bill, anebo Petra, Janu, Olivia Newton-John a taky její Xenadu, no samá skvělá muzika. Krásné ráno.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Nejlepší letní zavařování. Vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku. Příloha zdarma. Skvělé recepty na domácí okurky plus další vychytávky. A navíc tipy na chutné nálevy i okurkovou limonádu. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
3: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: To byla krásná píseň, co říkáte? Přátelé, poslední ode mě, ranní bonton končí, Milan Fiala se loučí, jak se to rýmuje krásně, já vám popřeju krásný víkend. Je to fantazie, co plánuje na víkend Dan Kostka, který mě tady střídá, ptám se.
1: Ahoj, já tě zdravím. Krásné dopoledne ti přeju, tak co plánuju na víkend, prosím tě, dneska odjíždím opět do jižních Čech, kde jsem minulý víkend zanechal svoji krásnou ženu Lucinku a tento víkend si pro ně zase do jižních Čech jedu. A vezmu si zpátky do Prahy, protože žít celý týden na buřugláši už mě prostě nebavilo. Ale ne, já to vždycky dělám, když moje žena někam odjede a ona nemá ráda buřuguláš, tak si vždycky protestantivně a ze smutku na celý týden uvařím buřuguláš a jím ho neustále. No, k obědu, k večeři. Dneska mám ještě poslední porcičku a pak už doufám, že dlouho nikam nepojede.
0: No, protože... já doufám, že Lucinka se určitě velmi těší do té Prahy. No každopádně já plánuji zítra návštěvu festivalu Tuchlofest v Tuchlově. To je kousek od Kladna, takže můžete dorazit ve dvě, už to začíná, poběží to až do půlnoci, takže těšme se, bude to určitě zábavné v tomhletom počasí, pivečko, páreček, pohodička, dobrá muzika, takže Tuchlofest zítra.
1: Tak víš co, já tam nechám.
0: Můžeme se tam potkat.
1: Já tam nechám a pojedu za tebou, chceš?
0: Jo, klidně, stavte se.
1: No nic, tak hezký víkend, jestli si to užijí a za chvilku písničková přání, čau, pojďme na to, ahoj.
0: Čau.
2: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Radio Bonton a Dan Kostka.
1: Přátelé, kamarádi, 10. hodina nám odbyla, ještě jednou i ode mě nádherné, konečně už páteční dopoledne vám všem přeju. Tak pojďme na to, písničková přání startují právě teď. Pište si SMSky na 736-30888 nebo zprávy na Facebook a také Instagram, však už to všichni moc dobře víte a znáte. V každém případě jako první opět sváteční přání. Tentokrát koukám sváteční dvoják Libuše a Amálie dneska slaví. Milé dámy, přeju vám všechno nej, já posílám Village People.

David Stypka a Eva Farná na Rádiu Bonton a také pátečně vyladěné písničky na vaše přání. Tak co si můžete přát? Přejte si, pište na 736 300 888. Například teď už píšete dobrý den, mohu poprosit o písničku Hodina duchů od Lucky Vondráčkové. Moc děkuji, píše nám Jarda. Jardo, samozřejmě můžete a je mou milou povinností vám ji zahrát. Tak tady máte.

Tak to byli Depeche Mode na Bontonu. Tohle jsou také páteční písničky na vaše přání. A právě vy píšete a přejete si, což je dobře, díky za další zprávy. V jedné z nich píšete: dobrý den, milé Rádio Bonton. Prosíme o zahrání krásné písničky Total Eclipse of the Heart od úžasné paní zpěvačky Bonnie Tyler, která nás bohužel opustila, jako vzpomínku na její krásný a nezaměnitelný hlas. Moc krát děkujeme, tak tohle píše Zuzana, Iva, Hanka a Tamara. Tak děvčata, pojďme vzpomínat.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

data a činasky k tomu na vlnách Rádia Bonton. No a k tomu také pátečně vyladěné písničky na vaše přání. Do nich píšete: dobrý den, Dane, prosím o zahrání písničky Kde si od skupiny Elán. Zítra oslavíme 45 krásných společných let s manželem Mírou, za kterému moc děkuji. S láskou, manželka Jana. Díky. Tak milá Jano a milý Míro, zítra to opravdu parádně oslavte. Budete mít víkend, budete mít času, krásného počasí, hafo, takže vám přeju opravdu všechno nejlepší, samozřejmě mnoho zdraví a lásky a štěstí do těch dalších společných let, a to za celé Rádio Bonton. No a také za kapelou Elán, ti jsou tady připravení právě teď. Tak ať se vám líbí.

Zdravím vás, vážení bontoňáci, nádherné páteční dopoledne vám všem přeju. Tak pojďme se podívat, pro koho dalšího budeme hrát. No koukám, že s těmi výročími svatby se nám tady dneska tak trochu trhá pytel. Další SMS-ka v ní píšete: zdravím, Dané, i vás, všechny posluchače rádia, kteří dnes slaví jako já 43. výročí od svatby. A prosím o písničku od Divokého Byla, Lahůdky, děkuji. Tak tohle napsala Dáša, tak milá Dášo, nádherné výročí, parádní den vám přeju. Parádně si to užívejte teď i s Divokým Bylem a s Lahůdkami. Doufám, že i v jejich máte doma dost a že už právě teď začínáte pěkně zostra. No tak písnička k tomu a vy si to užívejte. Tak tady máte.

světa. Na rádiu Bonton jedna Lahůdková od divokýho byla, no a už další SMS-ka, která dorazila. Krásný pátek všem píšete do skvělého rádia Bonton. Přejí pracovníci výrobny sádrových trpaslíků. Kejchal, prskal a šmudla. Zahraješ nám písničku V lese na jehličí koná se svatba trpaslíčí. No tak pánové, proč taky ne? Když už máme ten pátek, mám tady Plavce a vaši písničku. Tak ať se vám líbí.

bonton, tak díky moc za vaši přízeň a také za další SMSky, které píšete, tak pojďme na ně. Například tady píšete ahoj, tak dneska to bude Michael Jackson, They Don't Care About Us. Pro všechny, kteří dnes bojují s deadliney, závěrka se blíží, úkolů neubývá a optimismem také zrovna nepřetýkáme. Naštěstí máme alespoň dobrou hudbu. A to tedy máte. Tak tady už je Michael Jackson.

Michael Jackson na rádiu Bonton, také páteční písničky na přání v plném proudu, tak pojďme na dalšího z vás. Vypíšete, milí Dané, prosím o písničku Svaz českých bohémů. Třeba to bude někoho inspirovat. Děkuji, napsala nám Dáša. Dášo, říkám to prostě vždycky, tahle písnička je typicky inspirativní takhle před víkendem. Tak pojďme na to.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požadu.

Tak to byl takový plán na víkend v Kostce, tedy od kapely Bohnout právě teď na vlnách Rádia Bonton. Ale my pojďme dál. Vy píšete: zdravím parádní Rádio Bonton, můžu poprosit o letní hit z 90. DJ Boba Everybody. Všem parádní víkend přeju, napsal Honza z Prahy. Honzo, i vám, užívejte si to.

A vždycky to bylo. A všichni ruce nahoru a pojďme na to. Tak to byl DJ Bobo a Everybody na vlnách Rádia Bonton. Páteční písničky na přání jsou ve svém finálovém... Koukám okamžiku, protože tady mám poslední SMS-ku, která se ještě vejde. V ní píšete prosím o zahrání Těžkýho pokondra na dobrou náladu. Matěj nám napsal, takže Matěj, přeji vám nádherný pátek, plný výborných úsměvů a dobrých nálad. Potažmo krásný celý víkend, který je před námi. No a teď už, co vy na to, Felicie a Těžkej pokondr na Bontonu.

0: A tečka za pátečními písničkami na přání minutku po 11. hodině. Je na čase podívat se dál za další muzikou. Hej, mistře basu, po 11. Hanka Zagorová s Karlem Wagnerem. Mám pro vás také skupinu Jelen. A se svou bazenovou scénkou také Sabrina. Tak hezký pátek a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Ano, my společně jdeme dál krásným slunným pátečním dopolednem. Už za chvíli to bude také s Libuší a Amálií, které dnes slaví svůj svátek. Ovšem, do té doby, než na ně mrkneme, podíváme se po muzice. Například, teď už jsou tady Ricky a Povery.

0: Na Rádiu Bonton jsme si dali dopolední lekci francouzského jazyka s Franz Gall, a to právě teď v 11 hodin a 21 minut k tomu, to je aktuální čas. Já vám přeju hezký den. V každém případě Libuše s Amálií, máme tady dneska sváteční dvoják. Tyhle dvě dámy dneska slaví svůj svátek, což je o nich praví hvězdy. Tak když se podíváme na Libuši, tak to je prý žena, která nevydrží chvíli v klidu. K životu prostě potřebuje neustálou činnost, nezáleží na tom, jestli pracuje fyzicky anebo duševně. Je plná empatie a citu, no a máte-li nějaký problém, vždy vás dokáže pozorně vyslechnout a poskytnout vám dobrou, dobře míněnou radu. Tak taková je Libuše. No a co Amálka? Amálie, to je prý žena sněžnou, sympatickou tváří, která si přímo říká o to, aby jí muži poskytovali ochranu a péči. Ona toho však občas dokáže tak nějak zneužít, no a je-li to zapotřebí, umí být dokonce vynikající a dokonalou manipulátorkou. No, pánové, raději opatrně s Amálkami. V každém případě vám přeju všechno nejlepší k svátku a posílám také muziku. Za chvíli Sabrina, Jelen a také dopravní informace. Tak zůstaňte s námi.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: No pravda, i některé televize měly s vysíláním klipu se Sabrinou s touto písničkou malinko problém. My s tím problém nemáme. Tak to byla Sabrina na Bontonu, minutku po 11:30.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: A my se pojďme podívat na cesty, začínáme na dálnici D1, tady pozor, na 146. kilometru ve směru na Prahu, kde osobák narazil do šipky silničářů v levém jízdním pruhu. Tvoří se tady kolona, průjezdné je to pravým jízdním pruhem, takže počítejte se zdržením. Pojďme do Prahy, problém v ulici Španělova, kde havarovala dvě osobní vozidla, no a taktéž v Českých Budějovicích dva osobáky v sobě v ulici Plzeňská. Tak jezděte při pátku opatrně, já vám přeju šťastnou cestu, možná už na víkend, no a posílám také muziku. Za chvíli třeba Sarah Connor, Hanka Zagorová s Karlem Wagnerem, anebo Michal Hruza s Lenkou Dusilovou. Tak tady je máte.

Na rádiu Bonton se předvedla německá zpěvačka Sarah Connor, no jako vždy naprosto parádní výkon. Já vám přeju krásný pátek s datem 10. července. Do 12. hodiny vám nabídnu další skvělou muziku, takže kdože nás vlastně k tomu pátečnímu obědu přivede? Za chvíli třeba Tereza Mašková s Markem Lamborou, bude také Shaken Stevens, budou Eurythmics, no a teď už Buty i s Františkem na Bontonu.

0: Tak to byly Arakain s Alešem Brichtou na Bontonu. Půl minutka a je 12 hodin. Hezký páteční den vám přeju. Mám pro vás další muziku. Správný čas Michala Davida. Po 12. hodině se přidává také Marek Ztracený. A nebo Elton John. Muzika je připravená, tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No a pojďme se podívat na víkend, jakáže bude sobota. Jasná až polojasná v severovýchodní polovině území, během dne místy přechodně až oblačná. Jinak ty nejvyšší denní teploty, paráda 25 až 29 stupňů Celsia. No ale třeba na severu a severovýchodě tam naměříme jen něco kolem 23.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: 12. hodina odbyla, pokud právě teď obědváte, samozřejmě přeju dobré chutnání. Už za chvilku vyrážíme do Borovan, teď už za další muzikou. O ní se postará na startu této hodiny Věra Špinarová.

0: To byli pánové z obchodu s plíšovými mazlíčky. Tedy tak to byli Pet Shop Boys na vlnách Rádia Bonton. 12 hodin, 18 minut, já vám přeju krásný pátek. Dnes máme 10. července, máme těsně před víkendem. Co budete vyprávět, nebo spíš vyvádět o víkendu, možná už víte, možná ještě nemáte plány. V každém případě měl bych tady pro vás jeden parádní tip, protože už tuto sobotu a také neděli můžete opět vyrazit na další ročník Borůvko Braní, tedy gastronomicko-kulturního festivalu města Borovany. Slavnosti budou opět probíhat v areálu kláštera. Nádvoří bude patřit řemeslnému jarmarku, ukázkám výroby rukodělných výrobků, no a v případě přízně počasí, což by mohlo být, samozřejmě vás čeká i kulturní program. No a jak jinak nebude chybět ani velmi populární soutěž v pojídání knedlíků. Také sportovní akce, která se jmenuje Na kole kolem Borůvkovan, no a poradna pro pěstitele borůvek, dokonce i prodej sazenic zahradních borůvek. Takže se pobavíte, možná dobře najíte, v každém případě i něčemu přiučíte, tak vyražte a skvěle si to tam užívejte. Já mrknu na cesty, za chvíli doprava a do té doby další muzika, třeba Lenka Filipová s Leny, anebo Elton John.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší, všude
2: je fajn. Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Trafíte se?
5: Tech se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.

0: Sir Elton John dospíval na rádiu Bonton. Je půl jedné, krásný páteční den vám všem přeju. Pojďme se podívat na dopravu.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Jajajaj, drhne nám to například dálnice D5, tady pozor ve směru na Prahu. Nehoda se stala na 6,5 kilometru. No a bouralo se také na D1, tady pozor na 55. kilometru ve směru na Brno, kde v levém jízdním pruhu do sebe ťukli hned 4 osobáky, takže počítejte s tím, že se zdržíte. Tak jezděte prosím opatrně, nikam se nežeňte. Šťastnou cestu přeju, výbornou muziku k tomu posílám, za chvíli třeba Mungo Jerry, také Michal David, anebo Xindl X a Olga Lounová.

0: Ano, přesně takhle se tančilo a zpívalo mezi českými šedými paneláky. To byl Michal David na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásný páteční den s datem 10. července. Mimochodem, pranostika pro dnešek říká, že prší-li na 7 bratří, 7 neděl střecha neuschne. Ovšem vzhledem k tomu, že dneska po dešti ani památka, můžeme se těšit na další krásný prázdninový letní čas. No a také na další muziku, za chvíli to bude třeba Pink, také Jirka Korn a nebo Jana Kiršner. Tak zůstaňte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Jizku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. Jizk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz

Dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Flandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Rádio Bonton a Dan Kostka.
4: Posloucháte Rádio Bonton, já vám přeju krásné páteční odpoledne. Už za malou chvíli se podíváme na to, kamže vyrazit o tom nastávajícím víkendu, který už je opravdu doslova a do písmene za dveřmi. Ovšem do té doby budeme hrát, už za chvíli to bude třeba Samantha Fox, také Sebastian, anebo Wem na Bontonu právě teď.

0: Tak to byl Modern Talking na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju nádherné páteční odpoledne. Mimochodem, historické vlaky Elinka a Bubinka vás opět zvou na letní nostalgické jízdy po naší nejstarší elektrifikované trati, a to z Tábora do Bechyně. Jezdí se až do 29. srpna, a to každou sobotu, což už je také zítra. Takže pokud nemáte ještě plány na víkend, můžete vzít celou rodinku a směle vyrazit na opravdu nádherný nostalgický výlet. Veškeré info najdete na stránkách cdnostalgie.cz, tak se podívejte, no a pokud vyrazíte, přeju vám opravdu skvělou zábavu. No a posílám také další muziku, za chvíli třeba Divokej Bill, anebo Jana Kratochvílová.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude je fajn. Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: V Jizku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jizk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

Posloucháte Rádio Bonton, nádherné páteční odpoledne vám všem přeju. Tak když se na ten dnešní den podíváme z pohledu meteorologů v pražském Klementýnu, tak ty nejvyšší teploty, rekordní, tady naměřili v roce 2010. Tehdy to bylo opravdu tropických 34,9 desetin stupňů Celsia. Naopak v roce 1948 pouhých 8,5 stupně. No i o tomto víkendu už to bude šplhat ke 30, takže nás opět čekají tropy, tak si je pořádně užijte podobně jako další muziku u nás. Za chvíli třeba Mandraže, taky Heidi Janku a nebo Seal.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianko nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Radio Bonton a Dan Kostka.
5: Zdravím vás, milí bontoňáci, přeju vám opravdu nádherné páteční odpoledne. Už za malou chvíli se mnou ve studiu také kolegyně Dagmar Honcová, a to znamená jediné, společně s ní se podíváme na to, jakže to s počasím vlastně o víkendu bude. No a ode mě ještě další muzika, za chvíli to budou třeba Roxette, Petr Rezek, Hanka Zagorová a teď už na Bontonu Roy Orbison.

0: Ano, léto, jak má být, tak to byl Karel Zich na Bontonu, teď už Dáša a víkendové počasí.
1: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
2: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová. Víkendové počasí bude plné třicítek, poslouchejte. Nejvyšší odpolední teploty se budou zastavovat mezi 25 až 30. A délka slunečního svitu jak v sobotu, tak v neděli dosáhne 15 hodin, celkově tedy 30 hodin délky slunečního svitu za víkend. Nezapomeňte sluneční brýle a opalovací krémy. UV index bude na vysokých hodnotách. A pokud vyrážíte k vodě, kterou neznáte, zkuste test na sinice. Je to jednoduché, do pět lahve naberete vodu, necháte 30 minut odstát a pokud se nahoře vytváří krupička, která vypadá jako krupicová kaše, tak se ve vodě nekoupejte. Je totiž plná řas a sinic.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

Tak to byla skupina Jelen na vlnách Rádia Bumtun. Já vám přeju krásný pátek s datem 10. července, kdy Libuše a Amálie slaví svůj svátek, tak nezapomeňte popřát. Mimochodem, kromě toho slavíme třeba Světový den správců počítačových sítí a dokonce také Národní den piňakolády. Tak si můžete připít na zdraví, užívat si to s další muzikou. Do 15. hodiny na Bumtunu ještě třeba Shakira, také Dalibor Janda, anebo The Conals. Tak mějte hezký pátek a nádherný víkend.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schle.

jedno se vzduchem nechám rozplakat, nebe budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak dáci tiše vzlétnou, ty nedáš.

0: trefíte se?
1: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
6: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Létopné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
2: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
1: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
6: je fajn. Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
6: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Radio Bonton.
4: Radio Bonton.
3: Tady je česká hudba doma.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někdo

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

budu starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí hůř.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7. No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Miluju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Radio Bonton.

taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí, ale...

Jackson Tichou.

0: traje. Sí.
1: Ako víš.
2: Rádio Bonton, správy.
3: Obuvnickou firmu Vaske ve Zlíně, v jejímž skladu začal ve čtvrtek rozsáhlý požár výškové budovy v centru krajského města, čeká navýšení výrobních kapacit. Bude také hledat nové prostory pro logistiku i zákaznickou podporu a postupně doplňovat zásoby v prodejnách. Ve skladu firmy Vaske v bývalém baťovském průmyslovém areálu bylo zhruba 75 tisíc párů obuvy, oblečení i doplňků značek Vaske a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Jde o jediný centrální sklad firmy Vasky. Jediné boty, které firmě zbyly, jsou v prodejnách. Požár se dotýká ale vlastně i celého města.
4: Omezení provozu v okolí výškové budovy v továrním areálu v centru Zlína, kde od čtvrtečního rána hoří výšková budova, potrvá i v dalších dnech. Zřejmě až do pondělí. Kvůli bezpečí veřejnosti a plynulému průběhu zásahu bude omezen pohyb lidí i doprava v okolí 34. budovy. Současně se také provoz omezuje, hlavně v ulici Hlavníčkovo nábřeží, kde hasiči zajišťují odběr vody potřebné pro hasicí práce. Ondřej Albrecht.
3: Ještě doplním, že zlínskou budovu po rozsáhlém požáru nebude možné zachránit, uvedl to primátor Zlína. A ve Zlínském kraji ještě zůstaneme. Další medvěd řádí v Beskydech. Tentokrát před ním varují na Vsetínsku. V oblasti Horní Jasenka se toulá medvěd hnědý v blízkosti červené turistické trasy. Pozor od vrchu Klášteřiska ve směru na Dušnou, tedy v těsné blízkosti Vsetína. Na poslední chvíli se ještě dají sehnat letní tábory pro děti. V Česku jsou stále oblíbenější tábory offline, tedy bez mobilních telefonů, tabletů i notebooků, zkrátka bez internetu. Na srpen ještě zbývá několik takových volných míst. Podle předsedy České rady dětí a mládeže Aleše Sedláčka se dají najít v různých vyhledávačích táborů na internetu.
5: V poslední době se hodně zaměřují na to, aby se děti odpoutaly od elektronických technologií, na kterých jsou závislí. To třeba dřív nebylo. Dneska se to řeší. Dneska většina táborů už nějakým způsobem reguluje přístup dětí k mobilům a tahuje je zpátky do toho života, do té komunikace, do té spolupráce.
3: Proti loňskému roku klesl počet nelegálních přechodů vnějších hranic Evropské unie. Týká se to prvních 6 měsíců roku 2026 a bylo to o 37%. Informovala o tom unijní agentura Frontex. Podle předběžných údajů zaznamenal úřad od začátku roku víc než 49 tisíc nelegálních překročení vnějších hranic Evropské unie. Řeka Bílina na Chomutovsku zase poteče na povrchu. Doteď je známá nejen svým různobarevným zbarvením po znečištění ze severočeského továren, ale i tím, že tekla podzemí v potrubí. Kvůli těžbě uhlí protékala 40 let 3-kilometrovými trubkami. K řece se zase dostanou lidé, kteří doposud viděli pouze právě trubky ze silnice. Provoz na 4-proudové silnici mezi Mostem a Chomutovem bude kvůli přeložce omezen. Práce za 122 miliony korun skončí v roce 2028. Až se voda řeky Bíliny dostane do nového koryta, prostor začnou obydlovat i nejjednodušší organismy. Postupně se přidají větší živočichové, třeba korýši a nakonec i ryby.

0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Připadá mi, že se stmívá.

0: Rádio Bonton správy.
1: Ve fakultní nemocnici Olomouc byly podle odborné komise některým pacientům implantovány defibrilátory bez splnění všech kritérií. Implantacemi se tak začala zabývat i policie. Meteorologové rozšířili výstrahu před rizikem vzniku požárů. Platí pro celý Jihomoravský kraj, ale i další místa, jak říká za Český hydrometeorologický ústav Petra Sýkorová.
2: Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí se na Moravě dále zvyšuje riziko vzniku a šíření požárů. Nově platí výstraha v celém Jihomoravském kraji a v přilehlých oblastech Vysočiny, Olomouckého, Zlínského a Pardubického kraje.
1: Varování meteorologů platí až do odvolání. Letní dětské tábory jsou většinou už obsazené, ale poslední volná místa se ještě najdou. Stále oblíbenější jsou ty příměstské, tedy ty, kdy děti přespávají doma a do táborů dochází jako do školy. Potvrdil nám to i předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček.
3: Oni ty trendy jsou v podstatě setrvalé. My máme více k polovinu táborů, které probíhají na zelené louce, to znamená, je tam přes rok tam třeba není žádné vybavení. Ten tábor si staví. Představíte si to třeba tak, jak snížek Jaroslava Foglara, kdy děti přijedou, postaví si stany, musí si sami uvařit. A potom máme tábory, které už jsou vybavené více, jako třeba v nějakých areálech, už je tam pevná budova, je tam nějaké vybavení, třeba bazén, jsou tam nějaké třeba společenské místnosti, je tam třeba profesionální kuchyně.
1: Meziroční inflace v Česku letos v červnu klesla na 1,5% a z květnových víc než 2%. Data zveřejnil Český statistický úřad. Jak frekvenci 1 řekl hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek, za snížením stojí hlavně levnější potraviny.
4: Za nízkou inflaci vděčíme především levnějším potravinám. I v červnu totiž pokračovalo zlevňování masa, mléčných výrobků a ovoce. Přicházíme si naproti tomu za bydlení, protože je nájemné na meziročně vzrostlo o téměř 6%. A co bude dál? Na podzim se inflace vrátí nejspíše nad dvojku a na přelomu roku se můžeme dočkat dokonce 3% inflace.
1: Teď zamíříme na jih Evropy. Radnice v severoitalském Miláně tento týden vydala nařízení, které rozvážkovým platformám nařizuje zastavit nebo výrazně zpomalit práci kurýrů v nejteplejších dnech. Nařízení, které má podle města víc ochránit zdraví pracovníků, vyvolalo rozpačité reakce odborů. Podle nich hrozí, že náklady v podobě ušlého výdělku ponesou právě hlavně většina kurýrů. Do domů v Číně se dostaly stovky hadů. Povodňová voda, kterou na jih Číny vyvolal tajfun, přinesla do jednoho z tamních měst asi 900 mnohdy jedovatých hadů. Plazy proplouvajících kolem nábytku v zatopených domech teď odchytávají lovci a vypouštějí je zpátky do volné přírody.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Obuvnickou firmu Vasky ve Zlíně v jejímž skladu začal ve čtvrtek rozsáhlý požár výškové budovy v centru krajského města, čeká navýšení výrobních kapacit. Bude také hledat nové prostory pro logistiku i zákaznickou podporu a postupně doplňovat zásoby v prodejnách. Ve skladu firmy Vasky v bývalém baťovském průmyslovém areálu bylo zhruba 75 tisíc párů obuvy, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Jde o jediný centrální sklad firmy Vasky. Jediné boty, které firmě zbyly, jsou v prodejnách. Požár se dotýká ale vlastně i celého města.
2: Omezení provozu v okolí výškové budovy v továrním areálu v centru Zlína, kde od čtvrtečního rána hoří výšková budova, potrvá i v dalších dnech. Zřejmě až do pondělí. Kvůli bezpečí veřejnosti a plynulému průběhu zásahu bude omezen pohyb lidí i doprava v okolí 34. budovy. Současně se také provoz omezuje, hlavně v ulici Hlavníčkovo nábřeží, kde hasiči zajišťují odběr vody potřebné pro hasicí práce. Ondřej Albrecht.
1: Ještě doplním, že zlínskou budovu po rozsáhlém požáru nebude možné zachránit, uvedl to primátor Zlína. A ve Zlínském kraji ještě zůstaneme. Další medvěd řádí v Beskydech. Tentokrát před ním varují na Vsetínsku. V oblasti Horní Jasenka se toulá medvěd hnědý v blízkosti červené turistické trasy. Pozor od vrchu Klášteřiska ve směru na Dušnou, tedy v těsné blízkosti Vsetína. Na poslední chvíli se ještě dají sehnat letní tábory pro děti. V Česku jsou stále oblíbenější tábory offline, tedy bez mobilních telefonů, tabletů i notebooků, zkrátka bez internetu. Na srpen ještě zbývá několik takových volných míst. Podle předsedy České rady dětí a mládeže Aleše Sedláčka se dají najít v různých vyhledávačích táborů na internetu.
3: V poslední době se hodně zaměřují na to, aby se děti odpoutaly od elektronických technologií, na kterých jsou závislí. To třeba dřív nebylo. Dneska se to řeší. Dneska většina táborů už nějakým způsobem reguluje přístup dětí k mobilům a tahuje je zpátky do toho života.